uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chvilinku, prosím, já to zcvaknu.
2: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
2: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím, jenom základní údaj, kam jedete.
2: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
2: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u haliče.
1: Kam, prosím?
2: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, na co do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
2: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vidrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. Rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
2: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
2: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
2: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
2: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
2: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
2: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vodí z mravů, taky je ten. Janda byl sirotek.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
2: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, říká, to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
2: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
2: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
2: Děkuji.
1: Kulajda.
2: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Šišky a mě tím cpála.
1: Vůbec nezajímá, kam jedete, kam.
2: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
2: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, můžete. Můžete, já? Když mi řeknete, kam jedete.
2: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
2: No tak, paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně, já jenu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
2: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
2: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
2: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává. Dává počítač.
2: To vás prosím,
1: a počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
2: Poslechněte. Babino.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, ty mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby...
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
2: No.
1: A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebudu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebudu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? A musí mužskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: To byla rána. Těsně vám za mýma zádama. Proletěla jsem takovou úzkou chodbou a ocitla jsem se nad bojištěm. Leskla jsem se na slunci. Jsem totiž mosazná. Bylo mi jasný. Musím letět furt kupředu a nesmím se vychýlit. Bylo to zrovna na jaře a byl takovej fajn vzduch. Jednu mou ségru vystřelili do deště. Teda tý se nechtělo. Ale to je osud. Můj osud měl na hlavě šedivou přilbu. Určil mi směr a tak jsem letěla. Byl vám takovej fajn vzduch, slunce svítilo, zkrátka akorát na výlet. A jak vám tak letím, tak najednou minu takovýho, no, jak bych to řekla, mohl být fešák, ale už dlouho se neholil a byl samej prach. A něco vám mě začalo říkat. Holka patřila si jemu. Co teď, ale? Vrátit se? Nejsem bumerang. Letěla jsem dál. Byl takovej fajn vzduch. Jenomže já musela pořád myslet na toho, no víte, jak mohl být fešák, jenomže se neholila. A jak jsem ho minula. No, třeba ho dostala jiná. Teda jak mě tohle napadlo, začala jsem vám žárlit. Něco mě k tomu zaprášenému fešákovi táhlo. Teda lidi, to bylo hrozný. Já najednou začala cítit, že to byl on, že ho třeba dostala jiná. No marně jsem si říkala, že na mě jistě nějakej čeká. Nečekal. Ale to už jsem letěla kolem takovýho lesíka jedlovýho a poznala jsem, že jsem zabloudila. Víte, když střela zabloudí, to prostě prošvihne celý svůj život. Ale v tom vám za tím lesíkem táhli takovej vozejk a na něm peřiny a šatstvo a vedle vozejku se batulil takovej malý človíček. Viděla jsem, že mám příležitost. Už jsem byla sice trochu malátná, ale sebrala jsem všechny síly, jenom abych nezůstala starou panou, jenomže už bylo pozdě. Akorát jsem cvrnkla o plechovej hrnec, byl přivázaný k tomu vozejku a svalila jsem se. A zrovna k nohám toho malýho. On mě tak neohrabaně sebral se země a usmál se. Byla jsem ještě vlažná.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopuku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít. Moje žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu. A hned jsem tvrdně výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná. Tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty. Já podživůtek, kde pak? Pistole. Armádní pistole. On to byl on. A ona by to zamaskovala, on vám mě bafnul a dal mi pusu nole. Zase to musím říct, on líbal. Ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky. Víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáhl. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej, my jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říkal takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná jsi tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já, to
1: jste. Sra, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je soukromý pocit, já to nevnucu, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
1: Co říkáte?
0: Co tady hledáte na jevišti?
1: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malej aluminiovej, tak ho tady hledám.
0: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
1: Takhle veliký byl asi z aluminia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
0: A já to mám ten uzávěr.
1: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček,
0: no, ten klíček jsem měl v kapse.
1: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
0: A byl pryč.
1: A byl pryč. Jak to víte?
0: No když spadne, tak je pryč.
1: Ano jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout, on spad dolů a byl pryč vám.
0: No jo,
1: malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
0: No jo, ale prosím vás.
1: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček.
0: No ten uzávěr, to
1: ten
0: už jste
1: uzávěr,
0: říkal.
1: A na to no, jsem prosím. Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
0: No ale teď...
1: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Ale já ho mám totiž na kolo.
0: No
1: víte,
0: to já
1: mám
0: vás chápu, no jasně.
1: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl. Aluminiovej z aluminia.
0: Myslíte hliníkový, ne?
1: Co?
0: Hliníkový.
1: Ne, aluminiovej to byl.
0: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
1: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohleto. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
0: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
1: No jo, ale s mojí hlavou.
0: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
1: To není, to je od holuba něco, jo, nebo tak... co. Ne?
0: No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
1: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
0: no, jsem... No proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
1: Tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
1: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku, víš?
1: No co?
2: No vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No a co pak nejsem?
2: Ale...
1: Viděl jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
1: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
2: Co?
1: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
2: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
1: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
2: Karle, máš mě vůbec rád?
1: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Diguana ani neví, že já umím vařit.
2: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
2: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
2: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
2: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
2: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
1: No právě. Hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
2: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
2: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
2: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
2: co,
1: na pářecí.
2: No? Co, prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
2: Tak se sakra... dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
2: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž... Nejsme milenci, ale že bychom měli být. Že by, já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu. Že ty máš něco s nervama.
2: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
2: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
1: Jsou strašný myšlenky.
2: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. No? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl?
1: No, tak ne.
2: No, jistě,
1: no,
2: že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: No jistě, jenomže mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracený, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Zběle pod pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Klid se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, on je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjčí ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, tady to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom američký seriál věrci. No a to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se radě... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl na, jako, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka počula župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, ale my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte. Teď ho tam Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová.

0: Vrátí se a ona mu říká, pult máš rozepnutý, pult, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten pult, takhle ona se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmarja, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám kolokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Nemohu říkat, dejte si panáka se mnou. Úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope. Tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural? Nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokalně. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokalně poskákal hůz. Mám to nový. Podívejte se, ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele, no tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč, a co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii... A na okresech a jiných úřadech 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 000 je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta ta ta ta ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levý hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, prásk a už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera, vybíhá s ním ven. No a ten houser, to už potom, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno. Tak...

dopis s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava 101.1

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo videopodcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí, od lékařství přes právo či fyziku po bezpečnost. Má fungovat jako prevence dopravních nehod.
6: Co se děje v kraji?
7: Jevíčko investoval téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane.
6: Rádio Jihlava
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
6: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Desátý měsíc v Jihlavské knihovně patří literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Říjen v městské knihovně Jihlava nabídne pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Na své si přijdou právě také hlavně děti. Probíhá totiž dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Říjen patří také těm, kteří se chtějí něco nového naučit. Pokračuje kurz Book Talk, angličtina s knihou v ruce, kurz šití pro radost a užitek pro děti od 7 do 11 let. Pokračovat bude také kurz kaligrafie jako meditace v pohybu, který probíhá až do listopadu. Kompletní program a podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na webu Městské knihovny Jihlava.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: A už se pojďme podívat na dnešní kalendárium s datem 7. října. V roce 1900 byl poprvé použit název orientační běh a v roce 1913 Henry Ford zavedl výrobní linku. V roce 1923 proběhlo první mistrovství Československa žen v lehké atletice a v tento den roku 1989 v Rudém právu vyšlo narozeninové přání Ferdinandu Vaňkovi s fotografií Václava Havla, skrytě blahopřejícího tehdejšímu disidentovi k narozeninám. A dnešní narozeniny v roce 1847 se narodil cestovatel a etnograf Emil Holub. V roce 1953 Tico Torres, americký bubeník skupiny Bon Jovi. A v roce 1967 americká zpěvačka Toni Braxton. Hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší paní se rozplývá nad kočárkem. A jaké je to krásné miminko. A jaké má krásně velké oči.
2: No to ano, říká pyšný otec. A čím víc přitáhnu šálu, tím jsou ty oči větší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Dnes se v Jihlavě a Třešti uskuteční tradiční sbírka Koláč pro hospic. Lidé mohou koupí koláčku podpořit domácí hospic Bárka, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít závěr života doma se svými blízkými. Lidé koupí koláčku podpoří službu jihlavské charity domácí hospic Bárka. Letos je pro sbírku připraveno více než 6 000 koláčků různých příchutí. Zájemci je najdou na několika místech v Jihlavě a Třešti. Nejde jen o finanční podporu provozu mobilního hospice, ale také o předávání informací o možnosti využití hospicové péče v domácnostech. Princip sbírky je jednoduchý. Za příspěvek v minimální výši 50 korun do zapečetěné pokladničky dostanou dárci koláček od partnerských pekáren. Domácí hospic Bárka funguje jako nemocnice na kolečkách. Péče přijíždí za pacientem domů. Tým tvoří lékaři, sestry a pečovatelky, k dispozici je také psychoterapeut nebo duchovní. Díky nepřetržité péči a potřebným pomůckám mohou nevyléčitelně nemocní strávit závěr života ve svém domácím prostředí a se svými blízkými.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A milé děti Zlatíčka, dneska se vás ptáme a doufám, že se máte dobře a s úsměvem. Proč se smějeme?
2: Když někdo udělal něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme proto, protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování.
0: Jihlava aktuálně.
1: Policie vyhlásila pátrání po 30-leté Veronice Veselé z Jihlavy. Nemá u sebe léky, které potřebuje. Blízcí mají obavy i z toho, že si mohla ublížit. Naposledy viděli 5. října. Studentských demonstrací se včera ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Střední školy ve Francii zruší ode dneška do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu po využitém 9. matchballu bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6, 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na Krajanku Nikolu Bartuňkovou, která zdolala Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loutský. Tady je Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam dneska vyrazit? Jakub Smolík, 40 let s vámi. To je dnešní koncert v 19 hodin v DKO Jihlava. Koncertní program 40 let s vámi je velkou oslavou kariéry jednoho z nejoblíbenějších českých zpěváků, posluchače zavede na cestu časem, od prvních hitů až po současnou tvorbu. Zazní romantické balady i svížnější písně, které provázejí jeho fanoušky už několik desetiletí. Čeká vás večer plný emocí, nostalgie, silných melodií a upřímné atmosféry, kterou Jakub Smolík vytváří v úzkém kontaktu s publikem dnes v 19 hodin.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezký den a příjemné středeční ráno s datem 7. října, ať ta sedmička je pro vás dnes příjemná a šťastná. No a v rámci prostředku týdne je potřeba taky říct, že dnes je v kalendáři Justýna a ta má svátek. Nezapomeňte na ní a mějte se moc hezky, prožijte pěkný den a ať se skvěle poslouchá. Tady je Rádio Jihlava. Dobré ráno.
1: Hravý podzim na Rádio Jihlava.

0: si schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Výstava na stromech představuje ganské kakao. Výstava na stromech v parku VŠP je přibližuje život ganských pěstitelů kaká i fungování fair trade. Do 10. října se park Vysoké školy Polytechnické Jihlava proměňuje v galerii pod širým nebem. Výstava na stromech ganské kakao přibližuje podmínky, ve kterých vzniká jedna z nejoblíbenějších pochoutek i pozitivní změny, které pěstitelům přináší systém fair trade. Výstavní panely se věnují také fungování trhu a regulaci, poklesu produkce způsobenému klimatickou změnou nebo nízkým příjmům pěstitelů. Přibližují rovněž riziko ztráty pitné vody a dopady těžby zlata, která má v některých oblastech Ghany závažné následky pro životní prostředí i místní obyvatele. Součástí výstavy je také představení systému Fairtrade a jeho přínosů pro zapojené pěstitele. Výstava ganské kakao tak nabízí pohled na běžnou tabulku čokolády a ukazuje, jak složitá může být cesta kaká od pěstitelů až k výslednému produktu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: prostředek týdne a 7. říjen. My vám přejeme hezký den z Rádia Jihlava a přidáváme právě teď také motto pro dnešek. Miluju lidstvo, ale lidi nenávidím. Mějte se moc hezky. Prožijte hezký den uprostřed týdne, nejlépe s Rádiem Jihlava. Příjemný poslech vám přeje právě teď od mikrofonu Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo videopodcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí, od lékařství přes právo či fyziku po bezpečnost. Má fungovat jako prevence dopravních nehod.
0: Co se děje v kraji?
1: Jevíčko investoval téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde na téměř 400 milionů. Více za okamžik. Ne.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Kdo někdy jen trochu zavadil o němčinu, odhalí germánský původ slova mysli na první pohled. Konkrétně pochází ze švýcarské němčiny, kde se jedná o zdrobnilinu výrazu mues, označujícího kaši nebo pyré. Ve standardní spisovné v němčině je jeho ekvivalentem tvar mus, odvozený zřejmě z indoevropského kořene s významem vlhký anebo mokrý. Pod recept na mysli se podepsal švýcarský lékař Maximilian Bircher Berner. Ten jej vytvořil kolem roku 1900 jako výživný pokrm pro pacienty ve své zotavovně. Hutná kaše se původně podávala nikoli jako snídaně, nýbrž covi předkrm před hlavním jídlem. Už tehdy však sestávala povětšinou z ingrediencí, které používáme dodnes. Základy tvořily ovesné vločky, ořechy, jablka a med, doplněné smetanou a citronovou šťávou. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne okolo 45 korun a nafta okolo 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik stovek korun.
7: Co se děje v kraji?
8: Nová galerie ve Světlé nad Sázavou je věnovaná české krajinomalbě z 19. století a první poloviny 20. Mezi 300 obrazů jsou mimo jiné díla Julia Mařáka a jeho žáků, včetně Antonína Slavíčka, Josefa Ulmana, Františka Kavána nebo Jaroslava Panušky, kteří žili v nedalekém Kochánově. Veřejnosti je expozice v sousedství Světelského zámku přístupná od září. Izraelci si dnes připomínají třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po kterých Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Po celém Izraeli se dnes konají vzpomínkové akce. Letos to bude 3 týdny před izraelskými volbami.
7: Sport.
8: Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech 3 gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první 2 branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina bude od roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn. Více za chvíli.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

I've got. Ladíte Rádio Jihlava, Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voní. Pracovníci tam budou také odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhovor v kožešnictví. A ten límec z polární lišky se mi líbí. Nepoškodí ho déšť? Tak silně o tom pochybuju. Nebo už jste někdy viděla v lese lišku s deštníkem?

0: Krásné středeční dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Tmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Rodiče a učitelé si podle aktuálního průzkumu moc nerozumí. Na obtížnou komunikaci i nevhodné chování si stěžuje 39% učitelů. Část rodičů prý své dítě brání za každou cenu a učitelská rozhodnutí zpochybňuje. Dohadování se s rodiči tak bývá pro učitele jednou z nejtěžších částí jejich práce. Podle expertů mohou vyhrocené konflikty s rodiči vést u pedagogů k syndromu vyhoření.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté funkční období bude jeho druhé v čele této jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Poprvé ho akademický senát zvolil v roce 2022. V letošní volbě byl jediným kandidátem. Pozlacená socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa je od začátku týdne vystavena v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Dílo zvané Oranžový mor nebo také Král nespravedlnosti bude na místě k vidění do čtvrtka. Šéf Bílého domu se k tomu zatím nijak nevyjádřil.
0: Sport.
1: Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízko 4 body za 2 góly a 2 asistence pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. V NHL nazbíral 4 body v jednom zápasu poprvé od ledna letošního roku, kdy 2 góly a 3 nahrávkami rozhodl duel proti San Jose.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční dopoledne, tentokrát už ale s datem 7. října. Jinak dneska je Světový den bavlny a taky Světový den habitatu a taky Mezinárodní den za důstojnou práci. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. A co všechno se dneska dozvíte? Tak třeba to, že ceny paliv už výrazně klesly. A taky, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě spoustu dalších informací, zajímavostí a zábavy na vás čeká při poslechu Vln 101.1 FM. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte, dámy a pánové, dopolední program Rádia Jihlava a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Znáš každý chrám, kašnu i náměstí.
0: Kaskadérka Hana Dvorská má za sebou pořádně pikantní milostnou minulost. Její první velkou láskou byl totiž Milan Říha, který je dnes už řadu let manželem zpěvačky Marie Rotrové. Dvorská s ním přitom začala randit už jako 14-letá. Zajímavé na tom je, že Říha už tehdy často mluvil o své současné ženě Marie Rotrové.
3: Rádio Jihlava.
0: Z hezké a zdravé holky se z ničeho nic stávala holka, která měla nateklý obličej, začaly mi vypadávat vlasy, začala jsem se rozkládat. Popsala Markéta Kondvičková počátky nerovného boje se vzácnou nemocí. Mám tablety, hormonální injekce a cítím se dobře. Zdravá, ale rozhodně nejsem, dodává zpěvačka.
3: Rádio Jihlava.
2: Skoro v první řadě si ten, co bere to přímo, nerozumíš slovům, frázím, davům.
0: Vlastními hity sice neprorazila, už několik let, ale někdejší stříbrná superstar Šárka Vaňková objíždí republiku z hity Ivety Bartošové. Sklízí úspěch, nejednou padla odvážná slova o reinkarnaci zesnulé zpěvačky. Stejně tak ovšem čelí hejtům, že se na ní přiživuje. Právě v tomto ohledu bylo pro Vaňkovou velkým zadosti učinění setkání se sestrou Ivety Bartošové.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazují vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazují svůj dres na trénink.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Máme dneska 7. října.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Benzín i nafta po zavedení vládních stropů citelně zlevnili. V neděli se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, prodávala nafta v průměru za 47 korun a 99 haléřů a benzín za 45 korun a 27 haléřů. Proti minulé středě před vstupem regulace cen v platnost, tak benzín zlevnil v průměru o téměř 60 haléřů a nafta o korunu 45. No, sorry jako, ale moje představa je aspoň 10 korun.

0: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
1: Další, prosím. Tak co to bude, pane?
2: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
1: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
2: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
0: Naslyšenou u další pohádky.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun, ale přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních a investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce.
4: Co se děje v kraji?
5: Jaderná elektrárna Dukovany dnes ověří funkčnost svých areálových sirén se speciálním kolísavým tónem. Kvůli značnému akustickému dosahu může být signál slyšitelný i v okolních obcích. Elektrárna proto obyvatele předem informovala, aby nedocházelo ke zbytečným obavám. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá.
4: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme tady pravé poledne, milí posluchači Rádia Jihlava, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Už za chvilku nás čeká další recept. Jaký? Nechte se překvapit. A taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno určitě počkejte, já vám přeji krásný den a posílám další hit.
4: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje příjemný poslech. Mykologové tvrdí, že lesy jsou plné hub. A tak na vás právě teď čeká recept, co s těmi houbami, které si přinesete z lesa, můžete dělat. Můžete je třeba naložit ve vlastní šťávě. Jak na to? Čerstvé houby důkladně očistíme a nakrájíme na menší kousky a vložíme je do nějaké nádoby, přisypeme tam sůl a všechno pořádně promícháme. Houby pak naplníme do čistých zavařovacích sklenic a důkladně je upěchujeme, protože během zavařování zmenší svůj objem. Sklenice pak uzavřeme víčky. Sklenice vložíme do zavařovacího hrnce a při mírném varu zavařujeme 1 hodinu. Poté je vyjmeme a necháme do druhého dne vychladnout. Druhý den potom zavařování opakujeme a sklenice znovu hodinu vaříme. Takto připravené houby pak můžeme použít například pod maso, do vaječných pokrmů a nebo do dalších jídel.
1: Já včera ještě nosil blázna šatu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si kunčavt v hospodě. To pivo je kalné. Pivo je dobré. Jen sklenice jsou špinavé.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem, tak doufám, že už vám na stole voní černá káva, protože ta může pomoci od stresu a dokonce chrání před úzkostí. Nová rozsáhlá observační studie nyní naznačuje, že umírněná konzumace kávy, což znamená přibližně 2 až 3 šálky denně, může souviset s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Mírný příjem kofeinu totiž ovlivňuje mozkové chemické látky spojené s náladou a motivací, zejména tedy dopamin. No, tak vy si poslechněte další hit na Rádiu Jihlava a já si jdu dělat kafe.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. října, tak se pojďme podívat, kdo v tento den slaví svátek. Tak jsou to Justýna, Abaddon, Abdon a Sergej. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Hezké odpoledne. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto však zůstávají evropskými rekordmany. Na obyvatele připadlo 121 litrů, což je téměř dvojnásobek průměru Evropské unie, ale o čtvrtinu méně než před 20 lety. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. Mění se i návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít.
8: Jihlava aktuálně.
9: Sportovní areál v Bedřichově má nové fotbalové hřiště s umělou trávou, zázemí pro požární sport, šatny, občerstvení, parkoviště i cyklostezku. Stavební dělníky zde vystřídají sportovci od 21. října. Dunaj na vodoměrném profilu Devín na okraji Bratislavy dosáhl historického minima. Od začátku měření v roce 1900 nebyl jeho denní průtok nikdy nižší. Dosavadní rekord vydržel 117 let. Slovensko trápí mimořádné sucho už řadu měsíců. V dalších dnech by se ale situace měla alespoň přechodně zlepšit.
8: Sport.
9: Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Jako pravděpodobný hostitel vypadá Rwanda.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Tak 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska se podíváme na švédskou trojku herců seriálu Charlieho andílci. No, více pro vás budu mít už za malou chvíli. Poslouchejte dál Rádio Jihlava a já vám všem přeji krásné odpoledne.
8: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Kolegyně mi nabídla švédskou trojku. Vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci. Vítejte v bulvárním okénku. Jacqueline Smith, jedna z nejvýraznějších tváří seriálů Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně Tania Robertsová ji totiž pozvala k sexu ve třech. Tuto dobu jí tehdy nečekaně okořenila herečka Tania Robertsová, která se k obsazení seriálu připojila v závěrečné fázi jejího příběhu. Jack Jacqueline popisuje ve své knize během letu na Havaj, že za ní přišla s návrhem na společný sex. Jehož součástí měl být také její manžel Barry Roberts. Robertsová se prý nijak nestyděla za to, že s manželem žili v otevřeném manželství, a stejně tak ani za to, že s podobnými postelovými návrhy oslovovala i další lidi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic.
1: Vašeho manžela jsme včera sterilizovali. No, právě proto se ptám.

0: se, dámy a pánové, dobře na naladění, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska 7. října. Pojďme se teď ještě mrknout, kdo se nám kdy 7. října narodil. Tak třeba herec Viktor Dvořák, herec Zdeněk Hruška, herečka Jana Dítětová, ale taky třeba americká zpěvačka Toni Braxton. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: doby Čaubas Fugas.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne okolo 45 korun a nafta okolo 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik stovek korun.
5: Co se děje v kraji?
6: Nová galerie ve Světlé nad Sázavou je věnovaná české krajinomalbě z 19. století a první poloviny 20. Mezi 300 obrazů jsou mimo jiné díla Julia Mařáka a jeho žáků, včetně Antonína Slavíčka, Josefa Ulmana, Františka Kavána nebo Jaroslava Panušky, kteří žili v nedalekém Kochánově. Veřejnosti je expozice v sousedství Světelského zámku přístupná od září. Izraelci si dnes připomínají třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po kterých Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Po celém Izraeli se dnes konají vzpomínkové akce. Letos to bude 3 týdny před izraelskými volbami.
5: Sport.
6: Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech 3 gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první 2 branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let své existence, víc už za moment.
5: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zároveň.

Hezké odpoledne těší nás Ladíte rádio Jihlava. Závodní plavání v Jihlavě, kde se zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodové odpoledne.

0: Bolí hlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím. The bees on my life.

0: Hit za hitem z Rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc o tom, že Jevíčko investoval téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Víc informací za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jsme Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, mějte krásný den.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Ka-ching.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Rodiče a učitelé si podle aktuálního průzkumu moc nerozumí. Na obtížnou komunikaci i nevhodné chování si stěžuje 39% učitelů. Část rodičů prý své dítě brání za každou cenu a učitelská rozhodnutí zpochybňuje. Dohadování se s rodiči tak bývá pro učitele jednou z nejtěžších částí jejich práce. Podle expertů mohou vyhrocené konflikty s rodiči vést u pedagogů k syndromu vyhoření.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté funkční období bude jeho druhé v čele této jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Poprvé ho akademický senát zvolil v roce 2022. V letošní volbě byl jediným kandidátem. Pozlacená socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa je od začátku týdne vystavena v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Dílo zvané Oranžový mor nebo také Král nespravedlnosti bude na místě k vidění do čtvrtka. Šéf Bílého domu se k tomu zatím nijak nevyjádřil.
0: Sport.
1: Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence, pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. V NHL nazbíral 4 body v jednom zápasu poprvé od ledna letošního roku, kdy 2 góly a 3 nahrávkami rozhodl duel proti San Jose.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadů. Podrobnosti za chviličku.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností. Město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že záměr postavit větrnou elektrárnu u Rohozné na Svitavsku získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu v Pardubicích. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Záměr postavit větrnou elektrárnu u Rohozné na Svitavsku získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu v Pardubicích. Se záměrem před 2 lety souhlasili obyvatelé obce v referendu. Provoz elektrárny jim i radnice přinese výhody. Takové jsou novinky z našeho kraje teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let, nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun, ale přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních a investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce.
5: Co se děje v kraji?
6: Na letošní podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který bude 16. a 17. října, se přihlásilo 159 vystavovatelů. Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové bude příležitostí také k prezentaci autorů, kteří si své knihy vydávají sami. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá.
5: Sport.
6: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na Rádio Jihlava už je s vámi opět Fugás. No a společně tak můžeme pokračovat v tom našem odpoledním středečním vysílání. Je totiž 7. října a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v dobrém rozpoložení připravení k poslouchání 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, že letošní sucho odkrylo zbytky starého Býtova pod hladinou Vranovské přehrady. No, tak si na ty informace z Rádia Jihlava počkejte a nenechte si je ujít. Jinak přeji všem dobrý den a posílám další hit za hitem.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněná asi jen z třetiny. K normálu by hladina musela být o 10 metrů výš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhovor v kožešnictví. A ten límec z polární lišky se mi líbí. Nepoškodí ho déšť? Tak silně o tom pochybuju. Nebo už jste někdy viděla v lese lišku s deštníkem?

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Během soboty a neděle silničáři položili na opravovaném úseku Žižkovy ulice nový povrch. Dneska už tam jezdí dokonce i osobní auta. Tak užívejte si opravené silnice a hlavně mnoho šťastných kilometrů za volantem, přeje Rádio Jihlava.
2: Hravý podzim na Rádio Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: Tak se jihlavské Dukle konečně podařilo v zápase proti Litoměřicím urvat 3 body. Nic to asi nemění na tom, že úvod letošní sezony Jihlavě moc nevyšel. A tak nezbývá než doufat v to známé heslo konec dobrý, všechno dobré. Jinak další zápas čeká jihlavskou Duklu v sobotu, a to v Kolíně.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto však zůstávají evropskými rekordmany. Na obyvatele připadlo 121 litrů, což je téměř dvojnásobek průměru Evropské unie, ale o čtvrtinu méně než před 20 lety. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. Mění se i návyky, lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít.
0: Jihlava aktuálně.
1: Sportovní areál v Bedřichově má nové fotbalové hřiště s umělou trávou, zázemí pro požární sport, šatny, občerstvení, parkoviště i cyklostezku. Stavební dělníky zde vystřídají sportovci od 21. října. Dunaj na vodoměrném profilu Devín na okraji Bratislavy dosáhl historického minima. Od začátku měření v roce 1900 nebyl jeho denní průtok nikdy nižší. Dosavadní rekord vydržel 117 let. Slovensko trápí mimořádné sucho už řadu měsíců. V dalších dnech by se ale situace měla alespoň přechodně zlepšit.
0: Sport.
1: Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Jako pravděpodobný hostitel vypadá Rwanda.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. A už za chvilku si řekneme, že na Oktoberfestu se na atrakci ženám odhaluje spodní prádlo. Více se dozvíte už za okamžik, tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

se, dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, a to proto, aby je uchránila před vojažery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám v dirndlech, jak se tradičním šatům říká, vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Sociální sítě mezi tím zaplavily tisíce takových videí, napsal to portál BBC. Oktoberfest v neděli po 16 dnech skončil. Největší lidové slavnosti na světě letos navštívilo rekordních 7,5 milionů lidí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na trénink.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Ani pravidelná a cílená prevence nepomáhá před podvody. Muž, který na policii oznámil poslední případ, byl kontaktovaný zprávou přes WhatsApp. Neznámý pachatel vystupoval jako syn s legendou, že má rozbitý telefon a proto používá nové číslo. Současně muže poslal odkaz na WhatsApp, kde dál probíhala komunikace mezi poškozeným a známým pachatelem, o kterém si muž myslel, že je to jeho syn. S tím, že údajný syn dostal na účet 4 platby v součtu přesahující 250 tisíc korun.
1: Policie Jihlava.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
2: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Znáš každý chrám, kašnu i náměstí.
1: Kaskadérka Hana Dvorská má za sebou pořádně pikantní milostnou minulost. Její první velkou láskou byl totiž Milan Říha, který je dnes už řadu let manželem zpěvačky Marie Rotrové. Dvorská s ním přitom začala randit už jako 14-letá. Zajímavé na tom je, že Říha už tehdy často mluvil o své současné ženě Marie Rotrové.
4: Rádio Jihlava.
1: Z hezké a zdravé holky se z ničeho nic stávala holka.

0: Ty Bartošové. Sklízí úspěch, nejednou padla odvážná slova o reinkarnaci zesnulé zpěvačky. Stejně tak ovšem čelí hejtům, že se na ní přiživuje. Právě v tomto ohledu bylo pro Vaňkovou velkým zadosti učiněním setkání se se sestrou Ivety Bartošové.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne okolo 45 korun a nafta okolo 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik stovek korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Nová galerie ve Světlé nad Sázavou je věnovaná české krajinomalbě z 19. století a první poloviny 20. Mezi třemi stovkami obrazů jsou mimo jiné díla Julia Mařáka a jeho žáků, včetně Antonína Slavíčka, Josefa Ulmana, Františka Kavána nebo Jaroslava Panušky, kteří žili v nedalekém Kochánově. Veřejnosti je expozice v sousedství Světelského zámku přístupná od září. Izraelci si dnes připomínají třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po kterých Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Po celém Izraeli se dnes konají vzpomínkové akce. Letos to bude 3 týdny před izraelskými volbami.
0: Sport.
1: Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech 3 gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první 2 branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a v té vás třeba čeká informace o tom, že v Americe bylo a je za poslední rok zakázáno 12 000 knih. No, hold, kolébka demokracie. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. V uplynulém roce bylo na amerických státních školách vydáno téměř 12 000 zákazů knih. Vyplývá to z nové studie nevládní organizace PEN America. Jde podle ní o největší počet zákazů za posledních 5 let, tedy od doby, kdy tato skupina na ochranu svobody slova začala zákazy mapovat. Nejzakazovanějším autorem je už 2. rokem za sebou spisovatel Stephen King. Informuje o tom agentura AP.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si kunčaft v hospodě. To pivo je kalné. Pivo je dobré. Jen sklenice jsou špinavé.

Kolegyně mi nabídla švédskou trojku. Vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci. Vítejte v bulvárním okénku. Jacqueline Smith, jedna z nejvýraznějších tváří seriálů Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně Tania Robertsová ji totiž pozvala k sexu ve třech. Tuto dobu jí tehdy nečekaně okořenila herečka Tania Robertsová, která se k obsazení seriálu připojila v závěrečné fázi jejího příběhu. Jack Jacqueline popisuje ve své knize během letu na Havaj, že za ní přišla s návrhem na společný sex, jehož součástí měl být také její manžel Barry Roberts. Robertsová se prý nijak nestyděla za to, že s manželem žili v otevřeném manželství, a stejně tak ani za to, že s podobnými postelovými návrhy oslovovala i další lidi.

0: Posloucháte podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 7. října. Pojďme se tedy podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty v tento den naměřili a zaznamenali tamní meteorologové. Tak zatím nejteplejší 7. říjen byl v roce 2009, kdy bylo 25 stupňů. Nejstudenější 7. říjen byl 1784, kdy bylo minus 1,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 13,2. Tak dámy a pánové, s touto informací pro dnešek se Fugas loučí. Mějte se krásně, skládejte básně a zítra v 11 dopoledne zase. Čau, bas, Fugas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Rodiče a učitelé si podle aktuálního průzkumu moc nerozumí. Na obtížnou komunikaci i nevhodné chování si stěžuje 39% učitelů. Část rodičů prý své dítě brání za každou cenu a učitelská rozhodnutí zpochybňuje. Dohadování se s rodiči tak bývá pro učitele jednou z nejtěžších částí jejich práce. Podle expertů mohou vyhrocené konflikty s rodiči vést u pedagogů k syndromu vyhoření.
0: Jihlava aktuálně.
1: Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté funkční období bude jeho druhé v čele této jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Poprvé ho akademický senát zvolil v roce 2022. V letošní volbě byl jediným kandidátem. Pozlacená socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa je od začátku týdne vystavena v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Dílo zvané Oranžový mor nebo také Král nespravedlnosti bude na místě k vidění do čtvrtka. Šéf Bílého domu se k tomu zatím nijak nevyjádřil.
0: Sport.
1: Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence, pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. V NHL nazbíral 4 body v jednom zápasu poprvé od ledna letošního roku, kdy 2 góly a 3 nahrávkami rozhodl duel proti San Jose.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic?
1: Vašeho manžela jsme včera sterilizovali. No, právě proto se ptám.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: kdy hledáme signál.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí. Sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez Flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Měří prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka u pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A už přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Oslava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenště, co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11, ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dají. Já pám, kde jsou jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupu. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta manželka, kde to je? Musíš si tam někdy vzít, že jo, tohleto přesto. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

přijděte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: To nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se daleko jsem došel,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako jo?
2: Já to popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná. Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už to nemůžu. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej přirozený kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako, není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být...
1: To je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malej testík, aby jsme zjistili, co jsi vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to poznali.
2: V té oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc zrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler.
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No. No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
1: A říkám, baba.
0: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jo jo.
0: Je tak baba jako jo jo, já
1: tak,
0: no jo,
1: tak
0: jo.
1: Jsem to myslel.
0: Jo jo.
1: No.
0: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
0: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. Ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
0: A co?
1: Jouda zemřel.
0: Jouda?
1: Jouda.
0: Jaký Jouda?
1: No, Franta Jouda.
0: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
0: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
0: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
0: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím, najednou prej byl pryč.
0: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
0: No kde byl?
1: No já nevím.
0: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
0: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
0: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
0: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě žít?
1: Jo.
0: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
0: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
0: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
0: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
0: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
0: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
0: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
0: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede? Ale no tak, děkuji. A vám? No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano?
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
1: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
1: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
1: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
1: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
1: No jo. Ale
2: co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík.
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
2: Až přijel tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
1: no.
2: Píchá, jo.
1: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ale přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
2: že?
1: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda. Naschledanou.
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upálení. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo, ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jiná.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nianci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, na příkladu nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Postřeh jste to.
1: Ano, no, ano, tak, ano.
3: To
1: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
2: No jo, no a jaké já to tak. Budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
1: Tak se dejte do Sokola.
2: Ne? Šíříte, prosím
1: vás. Tam jsou všichni bratři.
2: No já se budu na starý kolena učit skákat na koni, jo?
1: Ale všichni Sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Sokol není cowboy.
2: Já myslel toho dřevěnýho koně, jak se přes toho skakuje. A cowboy, že jste řekla cowboy, to je krásný povolání, víte? Jo. Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
1: Jo.
2: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
1: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
2: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec cowboy, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
1: Prosím.
2: On byl chudej jak kostelní myš.
1: Jo.
2: Představte si, že když bratrancovi pošel kůň, tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
1: Co, abych si kupovala v Arizoně koně?
2: Ale to se tak říká, to ne vy.
1: Ale no jo, ale řekl jste to.
2: Tě. Jako... Vy jste $50 utratila, ani byste nemusela do Arizony, ale... Ale bratranec toho koně potřeboval, protože cowboy bez koně, to je jako... Jako...
1: Já bez vás.
2: To myslíte jako, že jsem váš kůň? A nebo že jste si mě osedla?
1: No,
2: tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že jo, všude byly krásní koně, jenomže za 400, za 500.
1: A on měl jenom 50.
2: A on, jak to víte?
1: Jste to povídal.
2: Jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslyšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
1: Je, takže mu 5 zbyla.
2: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlej, jo? A takovou tlávu měl jako otrávenou. A on povídá, nemělte se, ten handlíř, povídá, nemělte se, to on nevypadá, ale to je rychlík. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pámbu.
1: Zajímavé.
2: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, tak vyskočil do sedla, že jo, řekl zaplať pámbu. A kůň vyrazil jak tryskový éro. A letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratranec byl nadšený, že jenomže najednou kouká, že se říkej k propasti. K obrovský propasti. A kůň uhání furt, že a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, který toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocený hrůzou. Chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zařval amen.
1: No,
2: všem ten kuň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
1: No, já vám řeknu, já jsem si odechla.
2: No, to bratr je saky, že jo? Ten si utřel to. Ten studený pod čela a povídá zaplať pánu.
1: No, jistě.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbit

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mávaje s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady jsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: Dobře, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvahu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky,
3: přástky bychom mohli říct.
1: Šaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým Benjobendem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Byla to básnička, ale by se nehodilo.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ.
1: Ne, to
0: prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No teď my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě.

0: Nejde o mě, ty lidi to chtějí.
1: Tak dobře, já si myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
0: Ne, hodí se to, ne, diskutuj o to, prosím, to, jak se to jmenuje?
1: Je to opravdu prvotinka, no. Jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
0: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
1: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
0: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu báseň a upoutej děvčata tady.
1: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Co já to říkal? Já říkal, že je to naivní takový.
0: Ne, to se zbytečně nepodceňuj, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu genius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už si tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladej kluk?
1: No, asi 16.
0: No vidíš, a jak zralé, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovém věku, nebo teda, seš nebo nejseš?
1: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
0: To je takový vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.